jasno neví zapálen mal. Věřím duše, že jsi duše, duše, duše, duše, duše, duše. Hallelujah!